Ach, přebieda mne smutnému. Ach, přebieda mne hříšnému. Když na lidskou myslím vrtkost, pýchu, hřích, zlost, žalost, pláč jest můj host. Dnové moji pomíjej, áno, podobne zmizejí, co stín na stene netráva, jest má sláva. Žádná radost není pravá. Dej pomoc svou, Jezu Kriste, ó, Synu Pany Přečisté. Duchu Svatý, osviecuj nás, potešuj nás. Amen, Bože, uslyšíš nás. Amen.

Proč ten svět bojuje pod bídnou marností, jehožto veselost zde nemá stálosti? Lépe věř literám napsaným na ledě, než světu bídnemu, jeho lstivé radě. O, bídna marnosti, proč se tak vypínáš? Co jsi a co budeš, na to nespomínáš? Neb nevíš dokonce, co zítra dočekáš. Hleď dobře čini ti, pokud ještě čas máš. Pane Bože milý, ráčíš nám to dati, bychom hříchu našich mohli litovati, blížních milujíce v lásce zůstávati a potom po smrti k tobě se dostati.

0: O, sigoti, sigoti, můj zámku veselý. O, sigoti, sigoti, můj zámku veselý, můj zámku prepekný. Na tebe jsem sluhoval, dobrou vůli mýval. Na tebe jsem sluhoval, dobrou vůli mýval s dobrými junáky. Když já na to spomenem, zaplakati musím. Když já na to pomyslím, zaplakati musím s velikou žalostí. Pyšný Soliman, cisár lidu tureckého, pokolení zlostného, srdce falešného, lidu pohanského, závidel jest z Rínimu.
1: Ale o tom až na budúce.
2: Rinčanie zbraní, nárek Matiek i Siruot, vypálené dediny a mestá, dobité hrady.
1: 150 rokov, počas ktorých na Slovensku rabovali Turci.
2: V 10. pokračovaní pôvodného rozhlasového cyklu Dúchanie do pahrieb.

15 časova i 30 minuta, dragi slušaoci, slede Zvonko Bogdan, Mirjana Spasić i Milan Prunić.